Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Posloucháte megahity 80. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slavia tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na trase mezi Horním Lapačem a Holešovem přibyly další dvě omezení provozu. Od pondělí začala oprava vozovky mezi Martinicemi a Horním Lapačem, kde je provoz řízen semaforem. Tento úsek by měl být dokončen do 12. srpna. Ve středu k tomuto úseku přibylo i omezení mezi Martinicemi a Holešovem, kde bude kyvadlový provoz také řízen semaforem. Toto omezení by mělo trvat do 20. srpna. Zároveň se ve druhé etapě nachází oprava silnice mezi Horním Lapačem a Frištákem, která by měla trvat do konce prázdnin.

0: vyskočte ze svého hnízda. Je tu ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantasy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Náklady činí téměř 11 milionů korun. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Oprava zhruba za 3,9 milionu korun zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Odbojářů po křižovatku s ulicí Josefa Obadala. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. V ulici Československé armády jsou práce za více než 7 milionů korun rozděleny na dvě etapy. Práce, které začnou v srpnu, zahrnují i opravu propojovacích chodníků. Skončit by měly také do 31. prosince.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Club bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionů korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: www.radiokroměříž.cz

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa Ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme.

0: posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na trase mezi Horním Lapačem a Holešovem přibyly další dvě omezení provozu. Od pondělí začala oprava vozovky mezi Martinicemi a Horním Lapačem, kde je provoz řízen semaforem. Tento úsek by měl být dokončen do 12. srpna. Ve středu k tomuto úseku přibylo i omezení mezi Martinicemi a Holešovem, kde bude kyvadlový provoz také řízen semaforem. Toto omezení by mělo trvat do 20. srpna. Zároveň se ve druhé etapě nachází oprava silnice mezi Horním Lapačem a Frištákem, která by měla trvat do konce prázdnin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházej ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Kanál Plus na jaře příštího roku.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Náklady činí téměř 11 milionů korun. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Oprava zhruba za 3,9 milionů korun zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Odbojářů po křižovatku s ulicí Josefa Obadala. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. V ulici Československé armády jsou práce za více než 7 milionů korun rozděleny na dvě etapy. Práce, které začnou v srpnu, zahrnují i opravu propojovacích chodníků. Skončit by měly také do 31. prosince.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družit se na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. We're still dying to more photographs of us.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami v předtuchách

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na trase mezi Horním Lapačem a Holešovem přibyly další dvě omezení provozu. Od pondělí začala oprava vozovky mezi Martinicemi a Horním Lapačem, kde je provoz řízen semaforem. Tento úsek by měl být dokončen do 12. srpna. Ve středu k tomuto úseku přibylo i omezení mezi Martinicemi a Holešovem, kde bude kyvadlový provoz také řízen semaforem. Toto omezení by mělo trvat do 20. srpna. Zároveň se ve druhé etapě nachází oprava silnice mezi Horním Lapačem a Frištákem, která by měla trvat do konce prázdnin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: It's crazy when the thing you love the most is the detriment. Let that sink in. You can think again when the hand you wanna hold is a weapon and you're nothing but skin.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Náklady činí téměř 11 milionů korun. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Oprava zhruba za 3,9 milionu korun zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Odbojářů po křižovatku s ulicí Josefa Obadala. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. V ulici Československé armády jsou práce za více než 7 milionů korun rozděleny na dvě etapy. Práce, které začnou v srpnu, zahrnují i opravu propojovacích chodníků. Skončit by měly také do 31. prosince.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

co ti právě visí na víčkách. Tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách. Jenže

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantasy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Přes vlny.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Milí posluchači Rádia Kroměříž a příznivci rockového žvance, máme tady další díl tohoto pořadu. Od mikrofonu vás zdravil Lupo. A dnes mám tady hosty, kteří přijeli opravdu z větší dálky od Dvora Králového.
2: Dvůr Králové, já bych řekl, že ta základna je ve Velichovkách. Lázně Velichovky.
1: Já jsem za to strašně rád a kapela má název David Pet. Je tady frontman téhle kapely David a bubeník Radek. Kluci, vítám vás v rockovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj. Děkujeme za pozvání.
1: Kluci, to já moc krát děkuji, že jste vážili tu cestu a teď už bychom mohli požvanit o té první písnice, kterou dnešní rokový žvanec vlastně zahájíme. Pojďme to tady spolu rozproudit.
2: No, tak ta skladba se jmenuje Rád se vrátím a je to skladba, kterou jsme vlastně teďkon vydali poměrně nedávno, myslím, že to bylo v únoru nebo v březnu. My jsme už jí měli jako dlouho přetočenou, natočili jsme k ní, myslím si, že jako pěkný hudební videoklip. Za mě to bylo velice náročné, točení asi jako úplně nejtěžší. Já nechci moc jako prozrazovat, když tak se na to podívejte na YouTube potom, ale letíme tam s balónem a víc už neprozradím. A je to vlastně skladba, kterou už mám dlouhé roky jako složenou. Já nevím, 8 let to třeba mohlo jako ležet v šuplíku. A teprve teď to dozrálo, no, takže jsme to jako natočili. Je to asi nejtvrdší jako kytarová věc zatím, co máme. My nejsme jako úplně moc tvrdý, ale asi to bude, Radkovi, taková naše vlajková loď.
3: Jo, teď určitě.
2: My to hrajeme hrozně rádi, takže vždycky jako při této skladbě jako představujeme i kapelu. Klademe tam důraz na to, že jako milujeme, nebo že se nám líbí jako ta láska jako k té vlasti, kde jako tady žijeme v té zemi a tak. No.
3: Tak a je to vlastně písnička, kterou ty koncerty většinou vždycky začínáme. Jo, jsme hnedka jako
2: že to jako odpálíme prostě jako tím, no, ona má takový docela, no, jako dobrý nástup, energický, takže jo.
1: A my si teď tu energii kapely David Pet a mých dnešních hostů Davida a Radka pustíme. Příjemný poslech, rád se vrátím.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Wow, tak tohle byla opravdu rádiová pecka, mám husinu a nejsou daleko od toho, kdy řeknu, z téhle písničky bude jednou hitovka, ale teď se vás, kluci, zeptám, kdy vlastně kapela David Pet vznikla?
3: No, ono to vzniklo všechno v roce 2015, kdy já jsem vlastně šel, nebo já jsem byl hodně jako ovlivněný jako svou sestrou, my jsme jako celá taková hudební rodina, jo, a ta mě jako inspirovala k tomu, že chci jako hudbu dělat. Takže jsem šel jako na konzervatoř, když už jsem se jako trošku naučil teda hrát, tak jako mě jako začalo bavit zkusit skládat vlastní věci a začít k tomu jako zpívat. No samozřejmě jezdil jsem jako autem jako všichni ostatní, takže jsem byl ovlivněný hodně tou českou scénou. Já mám hrozně rád jako opravdu velmi český písničky, no, takže taky. Jsem věděl, jo, no jasně, no. Takže bylo hned od začátku jasný, že chci dělat autorskou českou tvorbu. No a potom já jsem přestupoval jako na další sklad, na další konzervatoř, na konzervatoř Jaroslava Ježka do Prahy. No a první, co jsem udělal během prvního týdne, že jsem jako hledal muzikanty po chodbách, že jo. Takže já jsem během prvního týdne jako poskládal celou kapelu a samozřejmě se to pořád točilo, střídalo, jo. Ten hrál se mnou týden, ten dva, jo. Takže bylo to jako náročný, ale tvořil jsem sám, no. A pak si vzpomínám, protože on to je hrozně unavný, že jo. Jako když jako ti pořád odcházejí lidi, přicházejí lidi a furt jako učit je dokola, to samý, jako jo. To je prostě úmorný, jako jo. A potom jsem byl tam na obědě s tím jedním kytaristou a říkal mě, hele, já mám pro tebe takovou radu. Já jsem říkal, jako, hrej a zpívej sám. Víš co, klavír, to se doprovodíš, jo, teď ty nikoho nepotřebuješ, jo. No tak já jsem chvíli opravdu hrál jenom akusticky, jo. Když jsem šel do studia, tak jsem si vždycky jako nějaký hráče jako najal, ať už se jednalo o kytaru nebo basáka, potom dneska se plno věcí jako kliká, že jo, třeba bicí nebo nějaký ty efekty, ta elektronika a takhle, takže jsem to řešil touhletou cestou, no a, ale to neznamená, nebo neznamenalo to, že bych jako přestal hledat, jako ty hudebníky, jo. Takže jsem je jako hledal, furt se to točilo, teď tady mám vedle sebe stálici už delší dobu, no, že jo, Ráďu.
4: Já jsem věrnej, jak dlouho?
3: A my jsme zjistili, že jsme i příbuzní. Takže on musí být věrný. Já jsem si vlastně jako našel jeho sestřenku.
2: Davide, teď ti do toho trošku skočím, protože o Radkovi vím, že je i metalový bubeník a hraje s tebou vlastně ten holčičí pobrok, mimochodem krásný holčičí pobrok, který se líbí, ale máš tam i Honzu Firka, který hraje v Melodious Date a to je opravdu světový metalový nářez a to už značí o tom, že si vybíráš opravdu ty nejlepší muzikanty.
3: Já nevím, o mě asi prostě jako popáci nemají rádi, no. Se mnou hrajou jenom tvrdý kluci.
4: Ne, ale já jsem jen posluchač metalu. Táhne mě to prostě víc do toho popu, hrát pop.
3: A já si jako...
4: Strašně mi to baví.
3: Já si myslím, že hudba je jenom jedna. Prostě, jo, dobrá, přesně, jo. Já si taky poslechnu rád tvrdou hudbu. Já miluju třeba Linkin Park, jo. Nebo mám rád Rammsteiny. Ale mám vedle toho rád i ty Coldplay, prostě, jako jo. Nebo Evanescence se mi líbí, jo. Nebo Adele, jo. To jsou všechno jako skvělý, jako interpreti, jo. Mě třeba nejvíc jako mrzelo, když se rozpadly Mandraže. Já měl hrozně rád Mandraže, mě to fakt jako bavilo a dokonce s náma hrál i, nebo zaskakoval vlastně ten kytarista, který tam taky nahrával, myslím ty kytary, myslím některý, no. Takže jako my tam říkám, tam ty kapely u nás jako protočilo hodně lidí, kdo s náma jako hrál, no. Je to fajn, no.
2: Je to určitě fajn a je to stejné jako Vrásky štěstí, což je název další písničky od kapely David Pet, kterou si právě pouštíme. Příjemný poslech.

0: No, myslím, že dozněl další hit kapely David Pet a je vidět, Davide, že měl hodně rád mandraže, protože tohle to zní jako mandraže. Máš šanci se dostat tam někde do těch vod pro ty jejich faninky, protože tohle to oni milují. Ale pojďme teď zabruslit do příběhu, životních příběhů muzikantských, nějakých tragikomických, jestli nějaký máš v rukávu.
1: Tak to máme přesně nejlepší tragikomický příběh a poměrně čerstvý, no. My jsme jeli na koncert teď předminulou sobotu do Tehova. To je u Říčany u Prahy, jestli znáš. Tak jsme jeli odehrát nějakou akci a už začínaly jako nějaký bouřky, počasí jako vypadalo jako špatně, jo, ale nakonec jsme říkali, bude to asi snad dobrý. No, chytli jsme kroupy brutální na dálnici, my jsme ještě koupili jako novou kapelní dodávku, víš, takže hnedka jako ta premiéra byla ta, že spadlo pár, no, velké množství těch kroup, že jo, a teď úplně fakt jako déšť, bouře, jo, na dálnici auta prostě zajížděl ke kranici, jo, pár odvážlivců jako jelo dál, ale jinak jako všichni stáli. A my jsme přijeli teď na místo a my jsme tam měli být jako headlineři, jo. Tak my jsme tam nacovali tu dodávkou, to byl takový jako stan, jako víc, jako takový ten party stan, ale jako větší. Už jsme to všechno postavili a že začneme zvučit. A najednou, my jsme sledovali fakt jako pečlivě ten meteoradar, tu aplikaci, a teď z ničeho nic bleskově se tam prostě objevil ten červený mrak a uprostřed
2: červený
1: mrak, to je úplně červený, to je to nejsilnější, a když uprostřed máš to bílý, tak je to hnedka nad tou stupnicí, jo. A teď všechno úplně v tom největším. My jsme se objevili z celé České republiky úplně na tom nejbrutálnějším místě, kde to fakt jako bylo, jo. A teď se to spustilo, bouřka. Řeka vznikla na silnici prostě, jo. Tam pluly lavice, kroupy, jo. Větve polámaný prostě padaly. My ten stan jsme drželi vlastními těly, protože fakt to bylo úplně něco šílený, jo. Zvukařovi všechno zmoklo, nám nástroje vznikly, pedalboardy, bicí, jo.
2: Já dám na vodu ještě teď, jo.
1: Jo, takže my jsme se modlili a sušili.
0: No, to není moc
1: smíchu. A ta akce samozřejmě se nekonala. To je to nejvtipnější. Takže my jsme odjeli domů. Ještě tam, já jsem tam měl kamarádku, tak ta nás pozvala na čaj, aby jsme aspoň tam neměli marný výjezd. A jeli jsme domů, no. Takže to se nám za, nebo mě vlastně, protože já jsem tam nejdýl v té kapele, já jsem to založil. My teď budeme mít i koncert vlastně 10 let v říjnu, to ještě zmíním. A za 10 let jsem jako nikdy nic takového nezažil teda, no.
0: Já za 40 let hraní vlastně tohle to zažil vícekrát a vždycky jsme to nějak dohráli.
1: No tak to je šílený, no. Je to mazec, jako my jsme se domluvili, jako pořadatel se k nám zachoval velice slušně, protože kdyby vznikly nějaké škody, že se nám tu jako uhradí, tak jako naštěstí jako všechno vzniklo bez nějaké újmy, jo. Domluvili jsme se, že se ještě určitě do budoucna uvidíme, že nás tam jako chtějí, no, takže, ale asi až v příštím roce.
0: Ale my teď na rádiu Kroměříž v rokovém žvanci uslyšíme další písničku kapely David Pet, která to bude teď.
1: No teď je tam skladba Nezapomenu, která je strašně jako smutná a je úplně z jiného soudku než ty ostatní. To bude takovej šok malinko taky. To je úplně něco jiného, to je pianová skladba. Já bych ještě chtěl říct, než to ještě jako pustíš, že to je skladba, kterou jsem vlastně složil jako vzpomínku na svoji babičku, která vlastně teď, to bude nedávno 5 let, co nás opustila, kterou jsem měl jako velice rád a skládal jsem to v ten moment, protože když ti odejde blízký člověk, tak seš jako plný emocí samozřejmě, jo. Hodně intenzivní, no. Jestli to můžu věnovat teďkon, tak bych byl moc rád.
3: Nikdy nezapomenu na tvůj úsměv, babičko. Nikdy nezapomenu, jak hladila si mé líčko.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Husina, to je opravdu slabý slovo, protože tahle písnička, a myslím si, že u ní žádné dívčí oko nezůstalo suché. Opravdu emotivní a pocitová, těžce pocitová věc. Tvá babička ti dopřála teď více a více faninek, protože na tohle chytíš dejakou. Teď se zeptám jinak, jste tady dva členové kapely, David Pet, mý hosté rokového žvance, ale v kapele je vás víc, tak zkusme představit i ty zbylé členy.
2: Nás je pět, hrajeme ve složení. Já zpěv klavír, Ráďa bubeník, máme saxofon, basovou kytaru a elektrickou kytaru.
1: Jména teda kromě vás dvou tady nepadnou asi.
2: No tam se to pořád tak strašně mění. Ne, jako v současnosti tam hraje Pavel Skalický na kytaru, hraje tam na basu buď Honza Firek, anebo Péťa Kořínek vlastně. Ale když nejsou tihle dva, tak musíme prostě najít i případně jako dalšího, jo. A na saxofonu hraje můj bratr. No, tím ho zdravím samozřejmě, on by mě to vyčetl, no.
3: Tak čau, jo, ne, já tě taky zdravím.
2: No jo, ty, aby ses nepochlubil o své přítomnosti.
1: Jak jsme se bavili o tom, že muzika je dobrá a ta druhá, tak tohle to patří do té první kategorie, kdy muzika, vaše muzika je opravdu dobrá. Není to rock, není to metal, ale je opravdu fakt výborná a myslím si, že si nám jde nejen na Moravě, ale i všude u nás, i na Slovensku si myslím své fanoušky, a kdyby vám štěstí přál, což k tomu třeba hodně ještě faktorů, který k tomu musí přispět, abyste byli slavní, nebo tak nějak řečeno, ale cítím tady veliký potenciál toho, že budete něco jak mandraže.
2: Já bych ještě prostě potřeboval říct, že ty skladby, oni jsou třeba popově zaranžované, jo, ale vždycky, a Ráďa to může potvrdit, ty live koncerty hrajeme jednou tak tvrději, jo, takže jestli něco pop, tak když to vynásobíme, tak je z toho pop rock. A jestli je něco pop rock, tak když to vynásobíme, tak je z toho rock.
1: Možná je to i špatně, protože ty faninky určitě čekají to, co máte nahraný.
2: My vždycky musíme, my to řešíme ještě tak, že na základě toho, že my cítíme dle situace, jako co si ta situace vyžaduje, jo? Protože když tam jako máš třeba v obecenstvu víc, nevím, holek, dětí, chlapů, prostě rockerů, jo, tak to je samozřejmě jako důležitý aspekt, podle kterého se řídíme, jo.
3: A jinak třeba co se týče jakoby interpretace tyhle písničky, nezapomenu, pak má ještě David nějaký, tak zbytek kapely odchází z podia a David tam zůstává sám s klavírem.
2: Já to mám rád, jako při těch koncertech, když si jako můžu fakt vyhrát s těmi emocemi těch lidí.
4: Jsi jo? Extrovert nebo?
2: Jsem extrovert, určitě extrovert. K tomu se dostaneme ještě, my tady máme i písničku Introvert, ale to je teda až později, ale já jsem rád, když vidím prostě smích, vidím pláč, vidím radost, vidím skákání, vidím smutek, a když se to prostě střídá, aby ty emoce byly silný, když to vidím a cítím, tak prostě to je hrozně silný moment, okamžik, a takový koncerty jsou za mě úplně ty nejlepší a nejsilnější.
3: Proč já nejsem ženská? Já tě
2: milovala.

že domy zakoupil jsem. Horská dráha čeká na střelnici, mizí růže. Co je to za člověka v pojídání burgerů? Právě soutěžíme, kdo jich sní nejvíc čase, tomu dva přikoupíme. Že domy zakoupil jsem, stánky procházíme,

0: Milí posluchači, posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a mými dnešními hosty jsou David a Radek z kapely David Pet. Než si pustíme další písničku, která má trošku zvláštní název Bursty na grilu, což u nás na Moravě se vlastně vždycky napíchne na nějaký klacík, na haloušku, na cokoliv a opíká se to, ne u vás v Čechách, je to trochu jináč, vy si to dáváte na grill. Je to opravdu trochu zvláštní, ale teď jsem dostal opravdu chuť na ten burst na grillu, jestli chutná trochu jinak než ten náš klasický na klacíku.
1: To kdybych věděl, že bursty na grillu ti chutnají, tak jsem nějaký přivezl dneska. Ne, bursty na grillu jsou dobrý. My to máme vyzkoušený. Protože každý vždycky jako zná, jestli ten burst napíchne na klacek, že jo. Jo. Ale my je děláme zásadně na rosti.
0: Ale to je to sami, ne?
1: No, není.
2: To... Ale... Já jsem jenom chtěl říct, že... Ať se ta pinička jmenuje Busty na grillu, tak o bustech v té písnici není ani slovo.
1: To není vůbec pravda, to není pravda. Tak,
2: pravda.
1: Tak a co a ve sloce se tam zpívá?
2: Co se tam zpívá?
1: Busty na grilu.
2: A jo, vlastně, ale referendu to tam není.
1: Ne, je to, je ta písnička, je opravdu hodně pohodová, jo, o partě lidí, kteří jako... se jako sejdou a udělají si na sebe čas a teď tam probíhá ten chill prostě jako jo, klídek. Něco jako mají činasky, pohoda, klídek a tabáček, no, chápeš, jo? My máme prostě taky pohoda a klídek a tabáček, ale s bustama na grilu. Chápeš?
0: Chápu to, ale sedím si na vedení, protože furt mi to vrtá v hlavě, proč my tady napichujeme na klacíky a vy si to dáváte na grill. Já si myslím, že od teďka už i na Moravě budou, aby nebyl ten rozdíl mezi Moravou a Čechama vlastně v tom... myšlení jiné, tak na Moravě začnou grilovat bursty. A nebo vy si je začnete napichovat, jak my pralidi tady na Moravě, na klacík. Já vím, že tady na Moravě vznikly nějaké ty guláš festy a přenesli se to do Čech a teď se přenese vlastně od vás, že tam máte ty bustofesty k na Moravu.
1: Je to všude stejný.

0: Ovšem, pojďme si říct, že k téhle písnice existuje i videoklip, tak něco o tom požmaňme.
1: I k této skladbě jsme vlastně natočili hudební videoklip. Vzpomínáš, to bylo v Praze, v tom parku, na Parukářce.
2: A bylo 40 stupňů hodně.
1: Já jsem tam málem umřel. Já jsem málem měl fakt památník na Vítkově, jak je tam ten kůň, ne. Já jsem umřel vedle toho koně málem. Tam pralo slunce, ty tam štěvlala ta česká vlajka, víš co. Takže, ale to bylo náročné natáčení. Jako fyzicky to bylo opravdu...
2: Protože když si vzpomínáš, jak jsme nosili všechny nástroje ze spoda, až nahoru.
1: Teď se tam nedá dojet autem nikam, jo, no, takže jako masakr, no.
2: Takže jako já jsem měl jako chuť všechno to jako v půlce toho kopce zahodit, říkám, prdím na to, já už nebudu hrát.
1: No, ale jako výsledek, myslím, že se jako povedl, nám s tím jako pomáhal, ještě jako kamarád, jo, tímto zdravím Magic Lepik, ahoj, ahoj, ten nám to taky jako hodně pomáhal zprostředkovat. A... jo, i tenhle ten klip můžete vidět a slyšet na YouTube.
0: Ale teď zvukový záznam zazní na Vlnách Rádia Kroměříž v rokovém žvanci, takže jdeme na písničku Bursty na grilu, David Pett.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Já jsem trochu takovej dinosaurus, jak jsme se bavili, že používáte samply, tak já si nepamatuju za celou dobu těch 40 let, že bychom s některou kapelou použili nějaký sample nebo playback. Ovšem v dnešní době je to trochu jinak, používá se to a mám pocit, že už hraju v poslední kapele, která hraje ještě naživo. Ono se to nevyplácí, protože kolikrát nemůžu, nebo na druhý den a tak dále, ty hlasivky dostávají záhul a někdy to nevyjde. Lidi ti napíšou zkrátka sprostě, že ti to nejde, že už jsi starý a tak dále, ale chci se vyhnout tomu, abych do svého muzikantského důchodu dožil s živým zpěvem. Zkrátka, si lidi nadávají. Jsou tady kapely, teď narážím na jednu, které moje děti říkají, je to MP3, protože opravdu moc roku tady hráli na playback a lidi na ně chodili jak vstekli.
3: Mně se líbí, když členové kapely v té kapele zpívají jako vokál, jo, aby je to mnohem větší, je to živější, je to silnější. Když je to zaspívaný dobře, tak ta kapela potom jako víc vyniká nad těmi ostatními. Jo, jako mě nebaví jako muzikanta jenom všechno prostě pouštět, to umějí všichni, jo, ale dát tam to srdce a poslat ten vokál prostě naplno a čistě, takových kapel jako tady není tolik. Jako.
2: Já se teď musím zasmát, protože já taky čistě nikdy nezaspívám, protože jsou ještě navíc hluchý na jedno ucho, takže už to není ono, ale jsem strašně rád, když mi to vyjde a dávám to tam, že se doplazím k těm vrchním falzetům a zařvu jak Jirka Schellinger. Zkrátka mě to baví. Já jsem neslyšel, ale Radek tam k tomuto tématu vlastně ještě něco měl.
3: No, on se brání zpívat, protože on mě pořád prosí na kolena. Já už jsem ho donutil, aby si koupil i náhlavní mikrofon a má fakt jako super. Teď on dokonce i na akci chválil zvukář. Konečně bubeník, který má dobrý jako mikrofon. My milujeme Sennheisery totiž, takže my jako zpíváme nejradši na Sennheiser. A Ráďa si ho koupil a když si ho konečně koupil a naučil se i zpívat některé písničky, tak teď jako zase jako protestuje, no. Takže já nevím, co s tím profackovat možná, nebo...
4: Takže, no, nevím. Takže já myslím, že na ty vokály je výborný Milan, jako jeho bratr. Ten tomu jako dodává hodně šťávy, co to. Já jenom tak jako můžu být zprostej.
2: Já chtěl teď písknout, že řekneš konečně nějaký sprostý slovo. Vy nejste ještě rokeři, tady když přijedou Ostraváci, tak to tady líce a já pískám. No nic to, vy jste trošku slušnější kapela, samozřejmě je to k dobru. Já to opravdu nechci nějak zlehčovat, vy jste opravdu kapela, ke které se vlastně ty sprostý slova ani nehodí. Vy jste pro mladý holky a tam byste měli být slušní. Zůstaňte slušní a já jako starý dinosaurus budu sprostý.
3: Rádě je hrozně slušný. Já jako neodpustím nic. Já jsem opravdu na těch zkouškách, já to mám jako ve své režii a já vždycky chci, aby to bylo co nejlepší, protože já, pro mě ta hudba je to nejvíc, jo, a je důležité, aby jsme tam všichni odváděli kus práce.
4: No, to rozhodně.
3: Jo, poctivý práce, takže když potom jako se jedná, nevím, o 25 písniček, jo, tak kurník, už to hrajeme jako po několikátý, tak už by se z toho mohl do prdele naučit, jo. Takže jako ho jebu. Já už jsem teďkon vlastně sundal i pásek z kalhot, že jo, no, že vás jako tam...
4: Teď jsem to chtěl říct, já bych doporučil ještě posluchačům, aby si našli naši reelka, který tačíme tady s Davidem, popřípadě je tam toho kapela, a tam je vidět, jak tenhle pan frontman, jak je na nás zlej, jak nás šikanuje, jak nás řeže páskem.
3: Ale samozřejmě nikdo to nesmí brát osobně. Jedná se pouze o vtip, je to content, který má sloužit pouze pro pobavení. Takže přátelé, já opravdu nejsem žádný násilník. Neposílejte na mě žádné nějaké výstrahy nebo něco, aby mě navštívila třeba nějaká záchranná složka nebo něco.
4: To ne, to vůbec, ale doporučuju se na ty videa podívat.
3: Jo, budeme rádi samozřejmě i za jakýkoliv odběr nebo sledování na sociálních sítích, ať už na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube, najdete nás tam pod David Pet a tam najdete i veškeré vlastně aktuality, ať už ohledně koncertů nebo jakýchkoliv dalších informací.
2: Pojďme si teď pustit už další písničku, kterou kluci vybrali.
3: Útěky.
2: Ten o nevěře.
3: My máme dvě skladby o nevěře. Jednu ze strany pánů a tu druhou ze strany ženy. Útěky je, to je skladba, která je o nevěře ze strany mužů.
2: Tak.
3: Takže ať se vám to líbí.

0: milována.
1: Otázka na Davida teď vlastně, všiml jsem si, že zbyl i v nějakých soutěžích a o tom bychom mohli taky požvanit, protože ten rokový žvanec vlastně o tom to všem je.
2: Byl jsem Superstar celkem dvakrát, což je pěvecká soutěž, jo. Tam je to hodně jako o tuhle soutěž zájem, je tam přes 10 000 jako účinkujících, jo. Tak to mě jako nevyšlo prostě, jako bohužel. A já měl připravenou jenom českou písničku a chtěli jako po mě tam jako anglickou i českou a mě ta angličtina přece jenom jako neříkám, že jako nespívám nic anglicky, dneska už si zaspívám rád anglicky, ale tenkrát jsem neměl žádnou anglickou připravenou, tak oni to brali jako, že jsem přišel prostě nepřipravený, no. takže no tak jsem prostě, ale já jsem si říkal, že když jdu do Československa hledá Superstar, že jako ta čeština jako bude stačit na první výběrové kolo, jo, a případně bych se jako v případě postupu bych jako se naučil nějakou anglickou, no. To tak se nestalo, no tak jsem jako nepostoupil, no. A teď jsem, to je možná 2 roky dozadu, 3 na nejvíc, jsem byl Československo má talent, jo. A to si myslím, že jako soutěž jako byla víc pro mě, tahleta, jo. Tam jsem se probojoval mezi 200 nejlepších, jsem se objevil vlastně na těch televizních obrazovkách a tam jsem šel ne jako zpěvák, ale jako interpret, kapela, prezentovat vlastní autorské věci. Takže to bylo jako dobrý, no. To na to vzpomínám, škoda, že jsem teda vypadl, no, ale. A teď jsem aktuálně ještě v jedné soutěži, a to je Hlas Česka, Moravy a Slezska, kde se mě podařilo postoupit z toho výběrového kola. Je to také v kategorii autorská tvorba a teďkon v září, tuším, že 26, je semifinálové kolo. Takže se připravuji a udělám maximum pro to, no, aby se mě podařilo opět postoupit.
3: Tak mi samozřejmě kapela drží palce.
2: Já doufám, že mě v případě přijdeš podpořit, jako když budeš mít volno.
1: Já určitě toho volna moc nemám, ale posluchači rády, jak Kroměříž, potažmo rokového žvance, tě doufám všichni podpoří, ale my si teď už pojďme pustit další skladbu kapely David Pet s názvem Introvert.
2: Je to tak, pojďme na to, ať se vám to líbí.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já teď vařím kafe a vy uvádíte další skladbu, kterou si pustíme.
2: Další skladbu, kterou si pustíme, nese název Křižovatky, která je vlastně o pomocné ruce, takže ta se vždycky hodí, že jo? Radku, ty hraješ hrozně rád i tuhle skladbu.
3: Strašně rád.
2: My totiž hrajeme i bez samplu a bez kliku, takže ona je opravdu taková jako čistá, ale zároveň je taková i jako rocková, jako, no, viď?
3: Je tam určitě...
2: Je to hodně o kytarách, no, tahle ta věc.
3: Ale tím, jak začíná, tak by nikdo neřekl, že se z ní potom stane.
2: Ona je taková, ona začíná něžně, ale jako vygraduje, no.

0: Přátelé, je tady ten poslední vstup dnešního rokového žvance, jelikož hodinka se nám rázně zkrátila a já musím jim dnešním hostům Davidovi a Radkovi z kapely David Pet poděkovat, jelikož vážili tu 350-kilometrovou cestu do kroměřížského rádia, za což jsem vám strašně moc vděčný, že jste přijali to pozvání, že jste přijeli, že jste byli ochotni vykládat a hlavně jste pustili úžasnou muziku, takže úžasnou muziku, na kterou vlastně zbalíte tady na Hradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku své faninky a možná i ty 4% fanoušky. Já k těm 4% nepatřím, já jsem úplnej heterák, ale v každém případě do rockerské žákovské knížky vám píšu jedničku s hvězdičkou za to vykládání, za vyprávění, ale hlavně za tu muziku, kterou jsme tady dneska poslouchali. Je to perfektní a dnešním dnem se stávám vaším právoplatným fanouškem, takže jsem fanouškem kapely David Pet. Kluci, ještě jednou mockrát děkuji.
1: To je hezký, to je krásný. My chceme poděkovat určitě za pozvání, že jsme tady dneska mohli být s tebou ve studiu, že jsme mohli pro vás všechny posluchače Rádia Kroměříž vysílat a doufám, že se vám hudba naše líbí a že se někdy někde uvidíme, uslyšíme. Ještě jednou díky moc a naviděnou někdy brzy.
0: Já být váma a teď ta příležitost vlastně ještě tady je připomenout vaše výročí.
1: Přesně tak, 10. výročí. Přátelé, je to tak, my máme velký výročí a to 10 let, David Pet, 10 let na scéně. Já bych vás moc rád všechny posluchače Rádia Kroměříž pozval na tuto velkou událost, která proběhne 24. října tohoto roku 2026 na Nové Americe u Jaroměře, kde to bude opravdu veliké, bude tam i více kapel, které s námi vystoupí, je tam hotel, je tam restaurace, program pro děti, můžete se zapojit i do soutěží, sledujte nás na Instagramu David Pet, na Facebooku, TikToku a všude možně, kde se dozvíte více informací a no určitě tam nechcete chybět, bude to fakt skvělý a moc nám tím uděláte radost.
2: Protože už se na to jako fakt dlouho chystáme, už jsme o tom mluvili už před rokem, že to prostě...
1: My jsme bohužel ten koncert měli přesunutý, který jako ze strany pořadatele teda, on měl proběhnout dřív, takže no, kdyby to vyšlo vlastně, tak teď už by nešlo vlastně se té akce zúčastnit. Takže teď už to vyjde na 100% a 24. října se na vás všechny moc těšíme.
0: Kluci, ještě jednou moc krát děkuji a myslím si, že já a Rádio Kroměříž na té vaší výroční akci nebudeme chybět a taky si myslím, že nějaké ty faninky z dosahu vln Rádia Kroměříž přijedou s náma. Takže těšíme se na tu akci a já už popřeju všem posluchačům jenom krásnou bezbolestnou noc a pustíme si písničku s názvem Vše, jak má být.
1: My se snažíme dělat samozřejmě jako hudbu pro všechna pohlaví. Jako. nejenom pro holky a děti.
2: Myslíš těch 69, to
1: ne, my děláme, no jasně, tyjo, ne.
0: V každém případě jedna rada do života, ona muzika se dělá hlavně pro holky a za těma holkama pak přijdou kluci.
1: Tak já to přeformuluji. Tak holky, přijďte, doražte a můžete s sebou vzít i partnery, samozřejmě.
0: A teď už po druhé uvedená písnička s názvem Vše, jak má být, kapely David Pet. Čau, čau.
1: Naviděnou.
3: Usínám, má duše odchází někam tam, kde ještě láska bdí, nevinná. Pohyby světa chcem přečkat konec léta, trupivé večery a chlad.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beachvolejbalová špička.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beachvolejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beachvolejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všemi zloději všech našich idejí.

známek než má jménu básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudý Kosák kapely Září.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
3: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

0: biš mi hibiš.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházej ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzoniér a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.